0: sna cluí seo ná marúhan chundana mí agus má cháiln deire be chundana mí gáil tríd go dín clufa gananais a túirt é ar chéirí na dhé sin marúhan deire agus marúhan chundana mí tamgus go bh benúir tí frio scóra an sin agus testín an scór mór ba chundana mí le híon bhena sin a rúnaisteach ar ghide ó híomh an tíríocht scórála an sin. Fan go bheith metru maríb an túis uhhaine le tá sé trína mé déag gon trí a chlog agus be clufa cheanais chorna na fé a tasí ag trí chlog Hall Wembley idir Chelsea agus Manchester City ach an ceist a tháin rí bine cen ar an rú comartas chorna na fé an nara. Tá go gotí leafir éis trí chuid isteachcha sin tá na hibrecha aga tá sé go héad bigí gluchar winí sin bigí solasteach na teachtarachta cen ar an rú comartas chorn na fé an nara.
1: Sport an deire seachtainna ar RTÍ Radio na Gaeltachta. Orí ag an údarás háhatacht ar bhóthaire. Tomán Lewis a Éirin don Aimsir.
2: Má tátú a mún gnáulacht beag, is áldúch gwa rudí án agus smacht a gadurra. Murabunan is rudí eile. Ach a dhaka le custis a wánistú, tá tákiachtí rílta seán chun cairúlat. Is sérvíis sér an aske í an mún náisiúnt a fiontriachta, a ágan gwa sinís eiske, córla, tákiacht agus mántórcht a áil. Rúd a cairúin lát custis a chunyol fí smacht, Fáin tacuocht is gá do de ghnólacht. Tuair cuairt ar nih.gov.ie. An mol náisiúnta fiúntar, tús fuinte na tacuochta. Tionscanamh de chuid rialtas na hÉireann.
3: Sé dé shíne lá na vótála i gcur thoghcháin bhailíothe clia láir. Déan cinnte go bhfuil tú ré le vóta a chaitheamh le nach méadachá ar láir i mbailíothe clia láir. Faimeach cáhfuil de stáisiún vótála. Beisi de ruscult idir a 7 clog ar maidin agus a 10 clog is tíhe. Agus nádain darmid do chruthúnas aantais. Sé do vóta do chó. Cá vóta de hína mar sin. An gomisiún tauchain, comisiún nabhsblach tauchain na hÉireann.
4: Sport an jiru seachtainne ar RTÍ Radio na Gaeltachta oríhe ag an údaras háilteacht ar Mhaire. Ní bhína sa gud riáu cudé teag teart, mollí ar Mhaire tuaige.
0: Bhí críoch harbh dramatúil ar fáirt na Gaeltacht Hall in Albain níos tuisce agus a cúil dearnach sa glufin sin ó Dézan Méide a cinntú bua dóthaíon go Chelsea Glasgow ar Hearts agus sin bua a chinnte go bíod champion na sraithe in Albain gon cúgiúir as a chéile agus tan slua fantaisté ar fad níl deirid agus duine bháin imi cheapain as fáirt na Gaeltacht duine bháin bhfuil Gaeltacht Glas agus bána bhfuil éonchama tá sé lúg fantaisté go bheith ceisiú don bruna a bheith sa tarlú go ruí gaire dún sin. Tá clufeile siúil ar fáil na Gaeltacht chós in neire agus beidir scór cinúnach feicí in san clufa sin idir deire agus ceirí tá cúil fáit ag deire in san clufa sin crochúr mílach i gceimsú an chúil a cha chuise sin chun cíniad a tá ceirí heisteachta éis tá cúpla scóráil in sin Páirco Buíl go mar an clufa sin scóráil ag a siúd a tá nuí buinte ag ó Buíl an sin agus mar a heasan rutaí fiú lehar 6 go numad ar an glog tá ceirí ar 7 buinte ag tá deire ar chúil agus ar 3 buinte ag Tá sé do treid go bás a gáin sin deire tásaach go gúil áit a glufi cheanais na sraithe machrúb má tá sé nán deire a rúchtal in san glufi sin in sin a ríide bheit teán dúchar ag chunda na mí an áit sin bhaint bhua ba chuir chunda na mí a bua olhar a bhacu ar rúna ngáil. Bhí siad bhíon bhearna guscailt in sin de bhí mu ceint le déim in hína ceir déag le náid i de a ní bha chunóthan go bhearna go an tóir sin go chunda na mí a cha má cháilann deire agus má grúan chunda na mí bé chunda na mí a gáil tríd go dtíon clufi cheanais feicim mar linn cead a hálas an sin be muid cuinal súil ar fáirt na Gaeltacht ach na stíireach tá sin amaga leis go bheith cumas cead a tarlú thuas ar fáirt í rónla leis go dtí Damian.
5: Tá cúil ar a fuaite gin bhí an seo Tommy agus is sa cuineal ar goid sama nar a chhuaidire chun tásaí tháinig na claig na teitim híosar an tíúna ag condain na mí na teas acu mar a bhí tú réint an tapar na mór sa ar thosa se bhí seart scór dhéag a na foirne bhí an bhí a bhí deire seart scór dhéag chun tásaí ar condain na mí mar sin An scór an seo faoi le thar dó cear déaga gin bhí náide dóíag sé a ag dúna ngáil mar sin tá áirt bunte Idrna Fornia and Sean Mershinte and V or Fia Ponche Do a Kaharjeg and the Omlanye Agus Murdur to Inchenta Terechontasi or Heri Mershin Konyamatsula Major Tarlu She Womachigalea Tafaka Gunyan Shaw Agus to Anscore Glava Hotawarta and Shaw Trunon and you Agus well Murdurma Bay and V Girigaro Heri and Shaw Agus in the Fornish and Kangalcha or Ho Score and Shinarish Keri Nodges Sharjeg Dere hina cehar jeg marsint na fornia or ho scoren sin ni lor sin dagare caishit an cliish na wunch in sin a bort na gelcha trinor na niu ma irin le sin vi in cliish a wunch agus dere in cliish a wunch bimut shiska score alin sin a mura dyrp mut dere agus vi shi gomor contasi rev hus an le niu vi shid shar score ye contasi ur chond in the misa ar hash in cliish a harabin niu tar score la fwetchig in vi in sio do a cui jeg in a sin Punch is fiche la noja doye gatogan show. I guess murder passion clogger at this tower at the Nishmarm dekond in the me, goes there but to sclore score an am shoe. At their show, I guess Jerun Cleet and Chitter at a talu, gentlemen, he's in chin, egg makey call to she Puechika heard egg makey scored and sky, Puecha, egg makey call and chin. A bwelch yn y tîlwyn agos yn siatr sy'n siolta ar an tras yn ega do y sê jig y terchler yn y sgwrl yn ysig yn fi agos ta hyn y cehar jig ar chler yn y sgwrl ag dyr ta sy'n dyr hos sgwrl gyffoel le cyr un sy'n nod y siar jig le hyn y cehar jig mor sy'n Cwnaam y tŵl ar y meidio ta tarlw nila Mar yn ydyr yn def o'r pwyrt na gael tia, gos pwyrt i gwn yn llyn tia, gos gydira, torys harfa, dehyd bom o tia, go pwyrt na gael tia, ys yn tia, mor sy'n, ys cyn tia, gwyl sŵl o'ch anial, yr yn dech li hyn tia, trwy'n o'n yw, o chwe i y gwydi olw. Tyn tia, tyr bwyl tia ffadi dyn yng ngal, gos dyn yng ngal iad hen y gyrru, sgwr yn y am siw yn tia, trwy'n o'n yw, yn ydyn, chond yn y mi, a tan res rechacw, a sio jesacw o'r sgwr, bwyl tia, Which is a young, a tesh is a young, I guess, and lead and shutter chorus in young, I guess, shin, bully all war, bully all war, the hound in the me, I guess, much a canch or clear in the score that day, Marshin Hina do ye gonna shake the ngal, do a shake a te, egg cond in the me, and show Marshin Konyamut Suler, the Kerawa much of Waka going in show a barky going in the literature coming, Hin a do ye glado a shake, we draw home a chatter course in shin dug in the ngal, I guess, cond in the me, shin in the gas. Agus a gal contasi agus sim na guhain cleiste a mwy hís yn sin ag cwtseli gondai na mi agus mar a miadig sŵl gydioch chi rydyn siart ys pwyrt na gelcha a ta dyrin ei cwl am siw yn sin y loch deis siart y nod a hort jig a ta cair un ys do a cair jig a ta ag dyrra mor sin ta dyrra ar hiwl ie ffontio contasi yn San Chliasin agus cair a wama cha ffweca le hamwrt yn sin ma hasan rydyn mor a ta bai dyrra la cair i aglwyhi canlis gorn chrystar i ryn Mae hagen Kerry Rash, gos mae Irin Lacond yn y mi yn sio Bay yn fi y golf rhaid mor sy'n Conia Hamad Sŵl yr 100 gol y rei Tyn sletyr fwy laher i cond yn y mi Gos i ddim wy ffael ar yn y pwerthiau yn nŵr sio Ni hil am gwgol o'r am ac yw'n sio Le gwgol o'r sgwr yn am siw le Dyr a haren sy'n rhaid o hil yn y sgwr yn y de Mor sy'n siw am yn y sgwrs dy gyg Yn hi loch tier i gardi ffa trnôn yn yw A bwerth na gael sio Fi sydd ddim na sy'n o chws yn le Tyn sletyr ysdyn sio'r talw A pog sy'r yma bronte Egan Rachel And Poxir Ma Brontigan Richard Ergun and Al Mush and Jesh Kalchigan V score am shoe and chant and a wesh at Lewiska Trumanshaw and Isha Barty going to Richard Channing Chintan Al Fadrish and Kincho, a Shaga Hamel the Churnigan, the Jeshuler Hula Glavitan Al, a Gentigamai, a Glechuli Condemnation, Owen Donegan is the Inchinagas Owen, O Donagan, Gabru and Chitterinshaw, or Hulan the Lincha Cost and the Tante Hamper, a Tursu and Shaw as well to Poxir Bronte. Egg and Richard are condemned to me in show, I guess well. Murdered by Tanyahin, you guess Keithrom Farin, you Charton Lewis and Armola and show, I guess Cotton Lock Takir tip. If he's in the sea, he's from the sea hang tossy, a good brew of Mala Rashnish. Gakula Chastan, you can see the Girigolar Fosku or Huel, Onyahin, you guess in League Girig Shaju, and Yahin Shnishja and Namola. And sa chastan tan tew ar anye. Gwran wogs y tractor ta hwys ar cwl e chastan yn sio a bwyrch i gwnnw. Hina tri jig ta sgwr ffaith jig dyn ngal o'n chyn sy'n mwysyn hina tri jig yn ysid yn ngal do a si jig a te eid condon y mi ag ysweld. Gyda da tarlw yn yr Sin an chiswr ta dyrin ei pontio ala am siw yn sy'n mwysyn tan farn y medi gyda tri pontio nes eid dyrin o bwyrch na gelcha agus siidir fuiil a thuir bhís a glíí teanais chun chrisstaí ring sin man na nníí na ceirí hartarráiste agus gháil chuntáí an sa bomtí dearna, se go mai an dearm dúna neiste defar scóile na níhuií ceirí níhuií an bhí go leor leor scóranna idir seogus jeú an chluiche tróna nniu. Cé gháil si séfhaintse go dá séé am si a gúinn seo tá dó cuiidé am si ag deire a buirt na gceilte mar sin ní fiú sin ddífa tróna nniu den bhí mehainein an déan an chluiche mar sin. Fuiil leth, Tá muidir fanirtainna gonneirí ceirí an jobban sin.

Oh, cúpla hár an eile a gwein díf, an chiad chéan eile. Gormíle maha gwef.